because my dreams are bursting at the seams. Hit Radio Zlín.

Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: NC-cepkov.cz.

0: place.
1: Hit Radio Zlín.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Hit Radio Zlín.
0: Zlepši si na...

0: Rádio Zlín.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, za chvíli 7:00 a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Kvůli bouřce, která se přehnala nad areálem, přerušil v pátek večer festival Colors of Ostrava zhruba na hodinu program. Dva koncerty byly nejprve odloženy a posléze zrušeny. Další tři byly přerušeny nebo rovnou začaly později. Lidé se po upozornění pořadatelů na blížící se silnou bouřku schovali v budovách a pevných stanech. Zhruba od 21. hodiny program pokračoval. Chvílemi různě intenzivně pršelo a mluvčí festivalu Ondřej Bambas řekl ČTK, že v areálu ale bouřka žádné škody nespůsobila. Požár u města Drammen na jihu Norska zničil přes 100 domů. Desítky hasičů se v silném větru snažili dostat plameny pod kontrolu. Okolnosti vzniku požáru nejsou zatím známy. Úřady nehlásí oběti ani pohřešované, jsou ale nejméně 3 zranění, napsala agentura Reuters a místní média. Podle nich jde o nejničivější požár za posledních 100 let. A pojďme také na sport. Druhá porážka v rychlém sledu. Sparta v generálce na závěr soustředění v Rakousku po prohře s Bialystokem utrpěla debakl 1-5 s Norčelendem. Českého vícemistra poslal v posledním přípravném utkání rychle do vedení Adam Ševínský. Třetí celek minulé sezony dánské ligy však skóre ještě do pauzy 3 góly otočil a po změně strance prosadil ještě 2x. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Dnes se ve Zlínské Lhotce na hasičském hřišti koná dětský překážkový závod Spartánek. Přijďte podpořit malé závodníky, kteří bojují v závodu zaměřeném na všestranné fyzické dovednosti. Nechybí voda, bahno anebo další náročné, ale zábavné překážky přizpůsobené věku.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat. Dnešní teploty mezi 23 až 28, na jeho východě Moravy až 30 stupňů Celsia.
9: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Víkend
9: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Dobré ráno.
7: Krásné ráno.
11: Še vámi Filip a Lea, tak doufám, že se máte krásně, že vstáváte pravou nohou do toho nového dne, protože startuje víkend z Eteru Hit Rádia. Jsme tady s vámi, pozitivní nálada, energie, trošku ulavela, ale ono se to spraví. Každopádně dárečky, skvělá muzika, co víc si takhle v sobotu přát. A nevím jak vy, ale já jsem strašně ráda, že venku je dneska takhle. Tak dejte vědět, kdo vstáváte s námi a já vám posílám třeba Evu Farnou a měl jsi mě vůbec rád. Dobré ráno.
9: Hit Radio Zlín.

0: Dobré ráno. Chodí nám tady spousty zpráv. Děkujeme, klidně pište dál, kdo vstáváte s námi. Co pak děláte? Jestli jdete do roboty, pracujete, nejste v tom sami, na to nezapomeňte. A nebo třeba někdo z vás jdete prvé spinkat pro pařené noci, pro tančené střevíce a tak podobně. Tak každopádně my tady máme troška sobotního stresu pro školáky. Protože čtvrtina prázdnin je bohužel za námi. Třetina z nás prý už má dokonce dovču za sebou. A často prý ale jezdíme jen na týdenní, což je podle expertů málo. Tak prosím vás, já nejezdím na žádnou. Ještě jsem nebyla, ale nebyla jsem strašně dlouho někde, že bych vyloženě řekla, hele, mám dovolenou, protože leto je pro mě pracovní sezóna, Vánoce je ještě horší. Takže jo, já nemám prostě čas na dovolenou. Ale když chci, tak si ten čas udělám. Každopádně ideálně jsou prý 3 týdny. První se vzpamatováváme, teprve pak relaxujeme, 3 týdny volna. Představte si, jak pak tu práci doháníte. Katastrofa.
1: Ne, já jsem to chtěl říct, my jsme byli jednou na 3 týdny před 2 lety a na mě je to teda dlouhý už, jo? Už jako ano, zvykáš si tohle, ale potom ten návrat do té reality, jako když seš na nějakým fakt hezkým místě,
0: ano.
1: Tak se ti může stát, že tě prostě ten normální život jako přestane bavit a řekneš si, já takhle žít vlastně nechci, jak si na dovolenou. Takže 3 týdny jsou za mě moc, za mě je ideálně, aspoň za mě, takových 9 až 10 dní někde jako u moře.
0: Hele, mě se třeba osvědčilo, že mě někdy tak jako přeskočí koule v hlavě, jak se říká, kolečko, sednu do auta a jedu na své oblíbené místo na Portorož, třeba jenom na 3 dny k moři. To je ve Slovinsku, máš to kousek do Itálie, do Chorvatska, je to tam nádherný. A vlastně je to super, pak ta cesta domů teda je trošku náročnější. Ale miluju to, takže dejte klidně vědět, jak to máte vy, my vám budeme hrát další skvělou ranní muziku. Co třeba tahle nakopávačka, The First Time, Damiano David, anebo taky Slunce zabalené do 3 minut, Super High a Ninka, hezké dobré rak.

0: Slunce zabalené do 3 minut, super high Anika, following the sun. S vámi Hit Radio, 2 minutky po 7:45, krásné dobré ráno. Sobota 18.17. To jsem neřekla.
1: Aspoň my jsme byli mladší všichni, kdyby třeba měl takhle rok 18 měsíců. Kdyby jsme mohli přepočítat, kolik by nám bylo ve skutečnosti, že
0: jo? To jsem neřekla, je ráno. Pak jsem řekla 18.17.
1: Ano.
0: Samozřejmě jsem myslela 18. července, vem to za mě, já nemůžu mluvit.
1: Já přemýšlím vždycky to, víš, že bychom dělali nějaký testy při vstupu do zaměstnání, jestli právě třeba nebereš přece jenom trošku ty drogy, že? Po ránu.
0: No, až se mi z toho zamotal jazyk, každopádně přátelé, aspoň vidíte, že to opět všechno jede živě. Je 18. červenec, ne 18.17. prosím vás, a chtěla jsem si tak jako připomenout, čím je dnešní den významný, takže... Skvělý herec Vin Diesel, 59 let, dneska, happy birthday, přejeme. A aby toho nebylo málo, tak den zmrzliny. Takhle tu rozhodně patří, my jsme tady nedávno probírali, která je vlastně ta nejlepší, a taky je den obětí vašich dětí. Tak prosím vás, obejměte je dneska. A Fildo, ty jsi taky takový moje dítě, já tě jdu taky obejmout.
1: Tak jo.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
4: všude zdejší, všude je fajn.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Follow Your Fire. Hezké dobré ráno, 7:30. Máme tady ranní update s Filipem právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Hejno komáru znemožnilo let stroje společnosti Ryanair z Milána do španělského Alicante. Cestující museli letadlo napadené nepříjemným hvězdem opustit a odletět jiným spojem s téměř 3hodinovým zpožděním. Karviná se chce zařadit mezi lázeňská města, která mají vlastní lázeňské oplatky. Nebudou ale leda jaké, půjde o originální karvinské oplatky, vyráběné v různých příchutích a tvarech. Lidé si budou moci pochutnat třeba na malinových či citronových lázeňských oplatkách. Kvůli vlnám veder zavádí v jinak velmi formálním Japonsku opatření. Například státní úředníci mohou do práce chodit v kraťasech místo obleku. Teploty v Japonsku budou v nejbližších dnech stoupat až ke 40 stupňům a v noci teploty budou klesat jen lehce pod 30 stupňů Celsia. Tak ještě, že do rády a můžeme, jak chceme.
0: To je pravda. Teď už Anastasia, Let Outside Alone. A ty si

Každopádně hezké dobré ráno, chodí nám spousty zpráv, píše nám tady Ivča, krásné ráno, tak dnes naposled do práce před 14 denní dovolenou přijedu domů a rovnou směr Lago di Garda, už se nemůžu

0: Ahoj Leonko, zítra letím na Dovču na 14 dní odpočinout si, ale máte pravdu, ten návrat bude docela síla.
1: Ale 14 dní ještě takový ten zlatý střed, bych řekl, pokud tady neletíte Asie, Amerika, tu jsme se bavili, tam to nemá cenu, že jo, jet na týden, je to drahý všechno. No tak užívejte dovolenou, 14 dní, to je pořádná porce, rozložte si to, jo, první se rozkoukejte, pak to pořádně rozjeďte a na závěr zase trošku zvolněte, ať máte návrat bez problému.
0: Doktor Filip Lejček.
1: Přesně.
0: Lady Gaga, Bruno Mars, Kelly Clarkson, Luis Capaldi a nebo The Sound of Silence. Ten song máte rádi, počkejte si na to.
2: Hotovo?
3: Hotovo.
2: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
4: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Michalovi. Dobrá práce, Michale.
5: Rudolf Lešení CZ.
6: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: Krásné sobotní ráno, minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Již od příštího roku by měly skončit školy či organizace jako Junák, Pionýr nebo třeba dětská část Sokola spolupracovat pouze s lidmi, kteří mají čistý takzvaný dětský certifikát. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím nesprovoznilo systém, který má organizacím a dobrovolníkům například na táborech a dětských akcích usnadnit jeho dokládání. Poslanci proto chtějí povinnost odložit. Úhyn ryb na Břeclavsku kvůli nedostatku kyslíku zdaleka nebere konce. Zatímco se v předešlých dnech podařilo odvrátit větší úhyny v kritickém místě v Dyji u jezu v Bulharech, nově se objevily leklé ryby v dalších ramenech řeky, a to ve Staré Dyji a také Zámecké Dyji, která protéká u Lednického zámku. Rybáři vyzbírali 1,5 tuny ryb. Celkově nazbírané množství za poslední dny tak nejspíš přesáhne 5 tun. A pojďme také na sport. Česká výprava slaví na evropském šampionátu do 17 let v italském Rieti první medaili a hned zlatou. Postaral se o ní 16-letý kladivář Josef Pazdera, který v finále naprosto dominoval. Vyhrál by hned z 5 ze svých 6 pokusů, jeho nejdelší měřil 79,07 metru. Tím vylepšil letošní nejlepší světový dorostenecký výkon a zároveň překonal český rekord této kategorie. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Dnes se koná na fotbalovém stadionu ve Valašském Meziříčí Guláš Fest. Přijďte sem ochutnat přes 30 druhů gulášů a užít si skvělou zábavu. 22. ročník třídenního Open Air festivalu nabídne kapely, hromadu guláše, Luna Park, Dance Stage a mnoho dalšího.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
4: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou také přehánky. Teploty různé, většinou kolem 28 stupňů odpoledne na jihovýchodě Moravy až kolem 30 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
6: Krásné dobré ráno.
4: Krásné ráno.
6: Víkend, sobota, 18. červenec. Přátelé, kamarádi, já bych potřebovala tady rozlousknout jeden takový nešvar, protože my jsme tady s Filipem měli takovou malou hádku. Jestli jste pejskaři anebo kočkaři?
4: To je debata, ale přátelé, pozor na to, protože tady se můžou jako rozvířit velké hádky.
6: My jsme se fakt pohádali, protože já jsem za ty pejsky a Filda je za ty kočičky. On má doma kočičku Justinku, já mám doma pejska Chloe, měla jsem celý život psy. Tak prosím vás, dejte nám vědět, co doma mají naši posluchači na 777 937 777 a my posíláme skvělou muziku. Ed Sheeran.
2: Hit Radio Zlín.

0: In My Head, Hit Radio s vámi 11 minut po 8. Hezký dobrý den. S vámi Lea a Filip. Řešíme tady téma kočky a psy. Jak je to u vás doma? Jak to mají naši posluchači? Protože my jsme tady s Filipem měli mimo éter takovou malou hádku. Já jsem pejskař, Filip je kočičkář. Kočičář.
1: Ale já mám jako takhle. Já bych se přiznal, že já mám rád ty pejsky, ale ty moc kočičky nemusíš, si říkala. Prostě ne. Nějak to chování ti nesedí. Ne. Takže abych se trošku ospravedlnil, já mám rád i pejsky, ale máme doma kočičku, no tak musím bojovat za to, co máme doma, že jo? To by bylo proti přírodě potom.
0: Ale jak to tak vypadá? Jak to tak vypadá, tak naši posluchači jsou spíš kočičkoví.
1: No, vidíš to.
0: Píše tady Libor, ahoj, my měli doma vždycky kočičky, ale před 2 lety jsme si pořídili Fenku, zlaťáka a jsou teď kámoši všichni dohromady, což je skvělý. Je vlastně moje kamarádka, má doma 3 kočky a 1 psa. Což je krásný, když jako takhle
1: musí
0: si sednou.
1: Být opravdu dlouho, protože naše kočička třeba, když veme kamarád k nám psa, tak to nejde. Prostě ji musím zavřít.
0: Tady dokonce jedna posluchačka napsala, že měli 23 koček doma. Ahojky, jako malá holka jsem byla kočičí máma. Měla jsem kočku pikinku, nebo pikinu, a to bylo... Byla jak jabloň, pořád koťata, taky jsem měla 23 koček, pak si taťka pořídil norníka, začali jsme jezdit po závodech a stal se ze mě pejskař. Takže i 23 kočiček, nebo tady Martina píše, ahoj, u nás kočičky, vždycky jenom kočičky a vždycky budou kočičky.
1: No, vidíš to.
0: Ty jsi taky kočička. Každopádně, děkujeme za vaše zprávy, já prostě jsem pejskař, vždycky pejskař budu, já koťátka mám ráda, ale pak jak to prostě vyroste, já jsem kočkám nikdy nepřišla asi na chuť, ale respektuju samozřejmě. Mě moje ségra má doma kočku, babička měla x koček a tak podobně. Tak prostě ať je to, jak je to, ta láska ke zvířatům je stejně neměná a je krásná.
1: Ale ten verdikt ještě, jo. Vítězí máme... kočky!
0: Ne, teď tady máme kočičku. Kateřinu Marii Tichou a její plamen. To je kočička.

0: Tak co, přátelé, kamarádi, dobré ráno. Jen si dejte, nestykte se. Řeč je o kávě, která údajně prodlužuje život. Je to prostě definitivní, oficiální, potvrdili to, tamti, však víte.
1: Vědci.
0: Co furt něco potvrzují, ale vážně. Jak jde o kofein, žerty stranou. Blahodárný vliv na délku lidského života mají podle dvou nejnovějších studií 2 až 3 šálky kávy denně. To já potvrdit nemůžu, ale můj šéf určitě jistě může, protože já nejsem kafař, já jsem čajíčkář. Každopádně on třeba nemít svá 2, 3, 4 uklidňující šálky do 9 hodin dopoledne, tak je spousta mých kolegů dávno po smrti.
2: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
1: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Dva muži v Americe zažalovali nemocnici poté, co si udělali komerční DNA testy. Ty totiž odhalili šokující pravdu. V porodnici je před 38 lety při narození prohodili. Oba tak prožili celý svůj dosavadní život v cizích rodinách a svědomím, že biologicky patří úplně někam jinam. Japonská železniční společnost musela vydat oficiální a velmi hlubokou omluvu. Jeden z jejich rychlovlaků Shinkansen totiž ze stanice odjel o celých 20 sekund dříve, než udával jízdní řád. Podle vedení drah jde o nepřijatelné selhání, které mohlo cestujícím způsobit obrovský stres. A jedna rodina zažila šok při ubytování v pronajatém domě přes aplikaci Airbnb. Při prohlídce obýváku totiž na zdi objevili zarámovanou fotografii. Na tom by nebylo úplně nic divného, kdyby na ní nebyli oni sami z minulé dovolené. Majitel domu fotku stáhl z jejich sociálních sítí a použil ji jako dekoraci. Tak co tomu říkáš, Leo, že bys přijela na dovolenou, jo, Airbnb, nebo to je jedno, a teď na zdi tvoje fotka prostě s přítelem z minulý dovolený.
2: To je jak z nějakého hororu, protože já jsem milovnice hororu a už bych se jenom jako bála, jestli tam někde nejsou skrytý kamery a tak podobně, ale je to hodně creepy, jak se říká.
1: Hlavně jako jaká je pravděpodobnost, víš, jakože zrovna ta tvoje fotka ještě v zahraničí
2: jedna
1: někde.
2: Jednaku milionu milionů.
1: Ale my naštěstí nejsme ani jeden hezký, takže naše fotky na zeď si určitě v ubytování dávat nebudou.
2: Buďte ale prosím vás, pokud můžete, tak nás hlavně poslouchejte.

0: podle jedné tuzemské pojišťovny je pro Čechy nejdůležitější rodina, zdraví a domov. Peníze a kariéra nezvítězily, takže můžeme zvesela konstatovat, že je to tu vlastně všechno v pořádku. Pokud už teda nejsme tak daleko, že naší rodinou jsou samotní kolegové a práce je naším životním partnerem, což už i takové případy ve svém životě znám.
1: Jak já říkám často, zajímaly by mě ty výzkumy, kde se to bere. Všude okolo, kde to znám, tak kariéra a peníze jsou vždycky na prvním místě. I když třeba často říkají, že to je rodina, tak stejně radši vezmou ten kšeft, než být víkend s rodinou, protože by jim ušel ten zisk, že?
0: Hele, bohužel já taky spadám do té kategorie, já to přiznám a prásknu, že když ti přijde opravdu nečekaný kšeft, tak prostě ho vezmeš a řekneš si, vynahradíme si to s tou rodinou. Ale pak jsou situace, kdy si občas řeknu, ty brďo, ty vzpomínky nám nikdy nikdo nevezme a rosteme, čas je neúprosný, život máme jenom jeden, vidím to na svém synovi, před chvilkou jsem ho chovala a dneska je mu 15. Takže už jsem pár takových věcí přehodnotila a dokážu říct práci i ne.
1: Mám to stejně, takže tady jsme vlastně 1-2, tak mě zajímá, kde jste ten výzkum vzal. Dejte nám, přátelé, schválně vy vědět, jestli dáváte přednost kariéře a práci anebo rodině. Ale prosím vás, nelžete, řekněte to upřímně. My to máme trošku i jiný tím, že děláme na IČO. A za každou tu práci dostaneme nějaký ten...
0: Ono to jde skloubit dohromady, ale musíte si to trošku tak jako poskládat.
2: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Olma olomoucké máslo za skvělých 24,90. Vepřová kýta bez kosti, kilo za bezkonkurenčních 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Coop. Všechno dobré.
1: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
2: Franto, co jsi to zaskoupil?
3: Zavařovací hrnec.
2: A co budeš dělat?
3: V létě okurky, v zimě svařák.
4: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
5: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, minuta po deváté a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Lidi, kteří důvěřují informacím na sociálních sítích, ubývá minimálně v oblasti financí a úspor. Za poslední 3 roky klesl podíl těch, kdo tam čerpají rady, se 25 na 20%. Právě přes sociální sítě přitom často podvodníci loví své oběti. Přesto je ale finanční gramotnost Čechů i nadále v mnoha ohledech špatná. 7 řeckých ostrovů v Egejském moři bojuje s enormním suchem. Zatímco teploty stoupají, zásoby vody se kvůli nízkým srážkám v posledních letech tenčí. To představuje problém nejen pro turisty, ale zejména pro místní zemědělce, z nichž někteří ani neplánují novou výsadbu. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes před posledním utkáním mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Oba celky se vzpamatovávají z hořké porážky v semifinále. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit pro hru ze čtvrtfinále na minulém turnaji před 4 lety. Francie bude usilovat o 3. medaili na světovém šampionátu po sobě. Anglie o teprve 2. v historii. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Luhačovice budou slavit 90 let od získání statutu města. Při této příležitosti se proto uskuteční hudební gastrofestival. Těšit se můžete na desítky stánků s jídlem a večerní koncert Evy Burešové. Hlavní program oslav se uskuteční v sobotu 25. července na ulici Nábřeží.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Dnes bude převážně polojasno, postupně bude v západní polovině Čech přibývat oblačnosti a co se týče maxima, tak to se dnes bude pohybovat až ke 30 stupňům Celsia.
3: A jak to vypadá s počasím výhledově dál?
1: Výhledově dál, to je tak, když se vás zeptá, nemáte to připravený, ale já se podívám do chytrého telefonu. Žádné tropy nečekejme v průběhu týdne, hodně srážek a teploty, tak kolem 22 stupňů.
0: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Hezké dobré sobotní dopoledne, 18. červenec, Hit Radio jede v plném proudu, skvělá muzika, teď budou i dárečky, protože pro někoho z vás se bude roztáčet kolo narozeninové rulety. A dneska tam máme něco buď pro dámy, anebo i pro pány v hodnotě 5000 korun. Dostanete voucher. Tak na co? A to si počkejte. Jo? Teď už muzika.
0: Hit Radio Zlín.

0: Krištof, půlnoční hři, Dominika Ladia, Hit Radio s vámi. Hezký dobrý den. Sobota dopoledne a máme tady další důkaz, že Češi jsou ochotni si stěžovat na všechno. Jedna česká pojistná kancelář totiž zveřejnila další kuriozní stížnosti náš Čechů. Takže, poslouchejte. Třeba jeden turista si stěžoval, že mu výhledu na moře brání ostrov Krk.
1: Jo?
0: Jdeme dál. Další osočil cestovku, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. Další. Jedna dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí někdo měl říct, že se to opravdu může stát. Lidičky, já nás fakt miluju. Nejsme roztomilí až k sežrání. Pojďme k muzice. Martin Garrix Bon, teď už Dasha Austin. Prosím vás, to fakt někdo tohle řekl a stěžoval si? Ne, nevěřím.

0: co? Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Dneska tam máme voucher na hýčkání v hodnotě 5000 korun na kosmetické ošetření, ať už pro vás nebo vaši drahou polovičku. To záleží na vás, komu to budete věnovat. Takže volejte 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má, měl a nebo bude mít narozeniny.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
6: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz, sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Pokáč Solitér, 9:30 je tady. To znamená, že jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A my se ptáme, koho pak máme na telefonu. Haló, haló.
1: Haló, tady Regina, dobrý den.
0: Regino, ahoj, odkud voláme?
1: Voláme z Dolního Benešova za Břehu.
0: Z Dolního Benešova odkud?
1: No, Dolní Benešov u Hlučína.
0: Jo, u Hlučína, slyšíme trošku ten přízvuk, zdravíme na Moravu. Každopádně prozrak nám tvoje plány na dnešní den, víkend před námi, neděle, volníčko nebo nějaká dovča?
1: No, dovča příští týden.
0: A kam jedeme?
1: Do Besky.
0: To je teda opravdu daleko.
1: No, ale my máme rádi prostě Čechy. Beskydy.
0: Beskydy jsou krásné. Sama jsem tam žila nějakou chvilku, takže jsou nádherné. Každopádně prozraď nám, kdo ve tvém okolí má narozeniny.
1: No, zrovna já dneska.
0: Ne, ne, opravdu. Na věk se neptáme, protože my mládneme od 35, že jo? Se ta hranice dává dolů, ne nahoru. Tak prozraď nám, bude dneska nějaká oslava?
1: Malinká.
0: Malinká.
1: S rodinou.
0: S rodinkou. Máš tam někoho kolem sebe?
1: Nemám právě vůbec nikoho.
0: Jak to?
1: No, oni přijdou až odpoledne.
0: A jak tě napadlo zavolat na Hitrádio a zkusit štěstí v narozeninové ruletě?
1: Protože vás poslouchám, tady chystám oběd, budu chystat ještě nějaké dobroty.
0: Já miluju ten moravský přízvuk. Regino, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky s dnešním datumem, kdy máš narozeniny. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, společně ti ho pošlejeme, pošlejeme, ano, jsem chtěla říct, pošleme.
2: To je nádherné slovo tady.
0: Pošleme a popřejeme, tak jsem to otočila trošku. A jenom pozor, upozorním, že nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to.
1: No, zkusíme.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Mariah Carey, Without You. Taková romantická píseň. Chceme nebo jdeme dál?
1: Ale může být.
0: Fakt?
1: Mám, jo.
0: Nejsi zvědavá, co je tam dál?
1: Tak jo, tak jdem dál, budem soutěžit.
0: Dobře, tak roztáčíme kolo narozeninové rulety po druhé, ale já nechci nikoho ovlivňovat.
2: Chudák Maraja teda.
0: Tak Maraje zamáváme a jdeme točit. You too, with or without you.
1: You too. No.
0: No.
1: A tak do třetice.
0: Dobře, roztáčím právě teď. Britney Spears. Tak asi nejlepší byli ti U2, že? Nebo Mariah Carey?
1: No, možná právě to prostřední, ano.
0: Tak uděláme výjimku všech výjimek, Filipe.
2: Já jsem to teď chtěl říct, že ta Britney Spears byla přece jenom fajn, ale tady k naší milé posluchačce se mi ta Britney tolik jako nehodí, ale YouTube, ne. Rozumíš, jak k tomu vaření prostě.
0: Že jo, a
2: nevím,
0: ještě
2: co tam teda,
0: s tebou
2: děláte.
0: Nebo bez tebe, to znamená with or without
2: tak.
0: You, takže
2: to se bude hodit. Tak uděláme dneska světlou výjimku. Poprvé v historii, co jsem tady za 2,5 roku, Lea, dá skladbu, která vlastně už neměla jít zvolit, takže si toho važte.
1: No,
0: ne, je to takový narozeninový dárek pro tebe od nás, protože pravidla jsou někdy od toho, abychom je porušili. Tak já ho porušuju právě dnes, protože ty YouTube si myslím, že jsou pro tebe takový nejideálnější a my ti ze srdce přejeme všechno jen to nejlepší, hlavně zdravíčko, protože to je to nejdůležitější pro tebe, tvoji rodinu, pro všechny kolem tebe a hlavně si ten dnešní narozeninový den pořádně užij.
1: Děkuju moc.
2: Já přeju ještě jako vždycky hodně úsměvu a hlavně dobré nálady, protože to je takové naše krédo tady na Hit Radio, kterým se řídíme i tady my dva z Leo, když je nám prostě jako nic moc, tak si to snažíme prostě přelstít dobrou náladou. No.
0: A jsme rádi, že máme takový
2: posluchače. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám, protože přát sám sobě, to je přece jenom zvláštní, tak jsme to dneska udělali za vás.
0: Regino, prosím tě, není to ale všechno, protože my tady samozřejmě máme partnera, firma na zážitky, můžeš se podívat podívat na web firma na zážitky.cz nebo i naši posluchači. A myslím si, že ten dárek se ti bude líbit a budeš si hold muset udělat výlet do Prahy. No, sednout hezky na pendolíno, šup a jedeme směr Praha, protože ty se necháš hýčkat na Petra Klinik v hodnotě 5000 korun. Dostáváš voucher na všechny procedury, které tam jsou, můžeš si vybrat cokoliv, nabízejí opravdu širokou škálu, všeho chuť, můžeš to i někomu věnovat.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké, krásné sobotní dopoledne. Za chviličku Tom Odell, Ella Henderson a nebo taky Tomáš Klus, který je součástí nejlepšího letního festiáku Hrady.cz. Konkrétně jsme dneska na Kunětické hoře, takže kdo se chystáte, užijte si to, Tomáš vystoupí ve 12. Já se na vás budu opět těšit na té poslední zastávce na Bezdězu, tak jako jsme minulý týden byli na Točníku, bylo to skvělý. Mrkněte Hrady.cz a taky, jestli chcete vidět, jak Tomáš poznává svoje písně podle emoji, protože tento týden, pracovní týden, byl i den emoji, to by mě zajímalo, jakého emoji taky používáte nejčastěji, tak na můj Instagram Lea Giongiosi se můžete podívat na takové vtipné video s Tomášem Klusem. A za chvilku i z Eteru Hit Rádia. Tak hezkou sobotu.
1: Hotovo!
2: Hotovo!
1: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
3: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům a dneska bychom chtěli poděkovat Michalovi. Dobrá práce, Michale!
4: Rudolf Lešení CZ.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
4: CZ.
8: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Zlín.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
10: Matracezahubičku.cz.
8: Hit Radio. Hit Radio.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: Vaše neléto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu a 3:10 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda patrně podpoří plošný zákaz mobilu i další elektroniky ve školách. Novela školského zákona pochází z dílny premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy. Kabinet ANO, SPD a motoristů by k ní měl na pondělní schůzi zaujmout kladné stanovisko. Jediný, kdo se v připomínkovém řízení postavil proti, je dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákonná regulace nadbytečná, protože školy mohou mobily omezit už teď ve svých řádech. Hasiči pokračovali v noci na dnešek v boji s rozsáhlým požárem ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než 100 bytových jednotek. Požár se stále nepodařilo dostat pod kontrolu, podle posledních informací ale nezasahuje další obydlí. Naději na zpomalení šíření ohně přináší déšť, napsal na internetu list Aftenposten. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války. Čtveřice českých tenistek v čele se 21. hráčkou světa Marií Bouskovou si těsně před startem domácího turné Live Sport Prague Open zkusila netradiční výzvu. Během včerejšího odpoledne si zahrála 4 hry na palubě výletní lodě. Odpalila z ní také několik míčků turistům na Karlově mostě. Bousková, která si už vloni vyzkoušela debl na střeše obchodního domu, to v rozhovoru s novináři označila za další krásný zážitek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Dnes se ve Zlínské Lhotce na hasičském hřišti koná dětský překážkový závod Spartánek. Přijďte podpořit malé závodníky, kteří bojují v závodu zaměřeném na všestranné fyzické dovednosti. Nechybí voda, bahno a nebo další náročné, ale zábavné překážky přizpůsobené věku.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
6: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou také přehánky a večer ojediněle také bouřky. Odpolední maxima 28 v Čechách a až 30 stupňů Celsia na Moravě.
4: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
8: Krásné, dobré sobotní dopoledne, 6:10. Doufám, že se máte krásně a skládáte básně. Ne, to se jenom tak říká. Od básní je tady kolega Filip Lejček, ten občas něco složí. Každopádně spousty skvělých hitů. Eva Farná, Miraj, Vzpomeneš si. A nebo teď jsme se s Fildou rozhodli, že posíláme song my vám. Pro vás všechny naše věrné posluchače a taky naše kamarády. I'll be there for you právě teď.
4: Hit Radio Zlín.

0: Eva Farná, Miraj, hezké dobré dopoledne. Taky máte pořád hrůzu z toho, že jste před odjezdem na dovču nevypnuli třeba žehličku nebo nezavřeli garáž, balkon, okno, cokoliv. Tak nejste sami, protože průšvihu tohoto typu se bojí 2 ze 3. Průměrný člověk zkontroluje při odjezdu na dovolenou byt nebo dům minimálně 3x, ne-li 4x se tady Filip usmívá. A říká se tomu taková vynucená kontrola a já si myslím, že tohle jsme minimálně aspoň jednou za život zažil každý z nás a postihuje i lidi, kteří netrpí úzkostmi, jo, podotýkám. Třeba, já nevím, mi tady kamarád nedávno vyprávěl, protože jsme se o tom zrovna bavili, že jsme jeli někam pryč, že jeho ex ho donutila jednou vrátit se 150 kilometrů, aby zkontrolovali, že tu žehličku opravdu uklidila, že to vypla z té zásuvky. Uklidila. Takže si v klídku znova prostě odjeli, že jo, 150 kilometrů tam, 150 kilometrů zpátky, ale zapomněli na to, že nechali otevřené balkonové dveře.
1: No hele, za mě jednoduché řešení, pořídit se vlastně jako domů na tohleto kameru, se můžeš prostě podívat, víš, zavřeli jsme to tohle, pak ji zase vypnout, protože já ty kamery doma moc neschvaluju, přeci jenom se furt může jeden na druhého dívat, co tam dělá, to se mi nelíbí, ale v případě dovolený se prostě můžeš podívat, je to fajn, ale já jsem se vracel několikrát domů a to jsem nejel ani na dovolenou, jsem říkal,
0: já taky.
1: Vypnul jsem, dal jsem tu pánvičku z toho sporáku, protože u nás stačí, ano, že nezamknu sporák, je tam pánvička, kočka. Dneska jsme se bavili, by se potom prošla, může ho zapnout a když tam je pánvička, tak by to mohlo jako schořet klidně.
0: Takže naprosto souhlasím, takže já jsem to taky zažila několikrát a stává se mi to velmi často, ale typu toho, vypla jsem tu žehličku na vlasy z té zásuvky nebo ne v té koupelně a kolikrát volám i synovi, jestli se může podívat, jestli jsem to vypla, samozřejmě, mami, prosím tě, jo, vypla. No, ale jako stává se to, takže dejte vědět, jestli nejsme tady s Filipem jediní, což si myslím, že nebudem, jestli opravdu vždycky, když odejdete z toho domu, ať už jedete kamkoliv, třeba jenom do práce, tak si řeknete, vypl jsem to a zavřel jsem to, a nebo ne, a svítím, nesvítím, dejte vědět, 777-937-777, teď už One Republic, ale ještě před ním Calvin Harris a Dua Lipa.

0: dopoledne, každopádně důležitá věc, protože zítra, holky, my se můžeme radovat, protože našim chlapům končí mistrovství světa ve fotbale. No, ale to už nebudou žádný výmluvy, víš?
1: No ale já vám teď řekne, kdo hraje finále zítra, že jo?
0: Argentina?
1: No a?
0: Protože tam hraje Messi.
1: No a?
0: A nevím.
1: No neví. Tak já vám to připomenu. Už dneska se hraje od 23 hodin Francie, Anglie, zápas o třetí místo. Může to znít prestižně, ale týmy vlastně ten zápas ani moc hrát nechtějí. Možná nenastoupí plný sestavy. Zítra v 9 večer Španělsko, Argentina. A co je zajímavý, tak prej průměrná cena vstupenky na tohle finále je 250 tisíc korun.
0: Kolik?
1: Viděl jsem včera nějaký Argentince, ten prodal auto, aby mohl na to finále, prej ho manželka asi vystěhuje z bytu, ale jemu to jedno, chce vidět Messiho, jak zvedá pohár.
0: Chlapi, já vám nerozumím, fakt. Ale hele, ať už to vyhraje kdokoliv, dobrý, holky, ženy, dívky, my musíme sobě, jak se říká ženy sobě. Přežili jsme to s těma našima chlapama, protože už se nemají na co vymlouvat a zase se budou věnovat jenom nám.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
4: A s kódem KSC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: buď na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Gaga Hit Radio stále s vámi. Doufám, že se máte krásně. Muž strávil 33 let na ostrově sám, protože nechtěl s nikým mluvit. Jmenoval se Mauro Morandi, přistál na ostrově Budeli v 80. letech, zahodil vlastně všechno, co nepotřebuje a žil tam velmi spokojeně. Než ho teď vyhnali úřady, no. Úředník, který podepsal jeho vystěhování, by měl dostat zákaz vstupu na jakoukoliv pláž. Vyhodit 82-letého starce z jeho ráje do světa sociálních sítí, umělé inteligence, to je prostě vrchol nevkusu.
1: To je grázl, opravdu, ale no. Ne, teď to myslím vážně, ale zamyslete se, jestli jste někdo takovou myšlenku neměl. Jako já se na to tady na všechno vykašlu, jedu někam, jasně, kde nepotřebuju peníze, nepotřebuju vlastně ani tu střechu nad hlavou, budu, aha, bydlet na pláži, budu jíst kokosy a ulovím si nějakou tu rybičku, že jo? Takže nad tím přemýšlel chvíli.
0: Já bych tě chtěla vidět chytit rybičku, ty jsi maximálně chytil verlibu nebo borba nějakou,
1: kaš
0: na mě.
1: Já bych ji chytil holejma rukama. Dobře. Takhle ti to ukážu, ale posluchači to nevidějí.
0: Každopádně Mauro je asi jediný člověk na světě, který úspěšně ghostnul celou lidskou rasu na 3 dekády. Ach jo, vyhodit ho, vyhostit ho. Panebože, pojďme hrát. Avicii, Without You. A taky Jeleni všude zdejší. Hezké dopoledne.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: NC-cepkov.cz.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, za chviličku 11. hodina, další zprávy, vítejte u nich. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích z roku 2024 může kromě strojvedoucího i systémová chyba ministerstva dopravy. Podle návrhu zprávy drážní inspekce nebylo kvůli rozhodnutí rezortu možné aktivovat zabezpečovač, který mohl neštěstí zabránit. Ministerstvo se k věci zatím nevyjádřilo. Při nehodě tehdy zahynuli 4 lidé a škoda přesáhla 150 milionů korun. Týden u moře sice pořád láká, nejnovější cestovní trendy ale favorizují takzvanou pomalou dovolenou. Lidé stále častěji vyhledávají dlouhé a klidné pobyty, které jim umožní poznat vybrané místo opravdu autenticky. Žebříčku měst ideálních pro tento styl relaxace aktuálně vládnou asijské metropole v čele s japonským Kyotem a Fukuokou. Skvělé body ale sbírá také Portugalsko. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes na mistrovství světa zahrají o bronzové medaile. Oba týmy se oklepávají z hořkého semifinálového konce. Angličané navíc chtějí soupeři oplatit porážku ze čtvrtfinále minulého šampionátu. Zatímco Francouzi útočí na třetí medaili z mistrovství světa v řadě, Anglie bojuje o teprve druhý bronz v historii. Kvůli náročnému programu se v sestavách obou celků dají čekat změny. Zápas začíná ve 23 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Dnes se koná na fotbalovém stadionu ve Valašském Meziříčí Guláš Fest. Přijďte sem ochutnat přes 30 druhů gulášů a užít si skvělou zábavu. 22. ročník třídenního Open Air Festivalu nabídne kapely, hromadu guláše, Luna Park, Dance Stage a mnoho dalšího.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
8: Dnes očekáváme převážně oblačno, odpoledne také přehánky, případně i bouřky. Odpolední maxima a hlavně na Moravě až na 30 stupních Celsia.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Hezké dobré dopoledne, 2 minutky po 11. Je tady vaše nejoblíbenější víkendová hodinka, protože tady máme hity na přání k vaření. Už teď nám pište na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi, takové typicky české příjmení, jo? Co chcete zahrát, co dneska vaříte, kuchtíte, pečete, smažíte nebo zaděláváte na buchty, dejte vědět, protože 60 minut budete vy rozhodovat o tom, co náš playlist zahraje. Katy Perry, Maroon 5, o to jste si napsali dneska během dopoledne, tak vám to zahrajem, no a co bude dál, tak je na vás, pište si.
0: Hit Radio Zlín.

0: Maroon 5, Memories. Hity na přání k vaření jenom podle vás 9 minutek po 11. Hezké sobotní dopoledne. Posloucháte Hit Radio a my jdeme dál plnit vaše přáníčka, ale tentokrát mi to prosím odpuste, protože někdo velmi důležitý v mém životě, kdo je starší o pár let, měl narozeniny. A je to moje sestra.
1: Já myslel já.
0: Ale prdlačku, na tebe jsem zapomněla, ale na ségru ne. Každopádně, moje ségra Peťa, roková zpěvačka, skvělý člověk. My jsme každá vlastně úplně jiná, máme stejnou krev, ale zároveň vlastně jsme stejný. Takže ségra, jestli tohle právě teď posloucháš, protože si myslím, že posloucháš, jelikož tě naše mamka veze dneska někam na nějaké překvapení, kam jsem bohužel nemohla jít s vámi, protože pracovní povinnosti jsou tady v rádiu a potom ještě mimo éter, tak si to užijte a přeju ti ze srdce všechno jen to nejlepší, nejkrásnější, hlavně zdravíčko, krásný vztah, lásku, skvělou rodinu tu už máš, i když jsme někdy takový crazy, jak se říká. A můj kolega Filip má taky něco na srdci.
1: Já přeju taky všechno nejlepší, my se sice osobně neznáme, ale kdo je blízký Leonce, tak mě taky. Takže hlavně zdraví, ono to zní jako kliše, ale je to důležitý.
0: Yeah.
1: Lásku, skvělou náladu, do příštího života trochu lepší sestru, no a samozřejmě užít si ten dnešní skvělý narozeninový den.
0: Já tě zabiju, Filipe, fakt, já ti příště ten mikrofon vypnu. Každopádně, ségra, nevěděla jsem, jaký song vybrat, jo? Ale tematický prostě. Sister Sledge, We Are Family. Mami, ty jeď opatrně za tím volantem, dejte si to tam na hlas tom autě. A samozřejmě přátelé, kamarádi, naši milí posluchači, i tenhle song je pro vás, protože sok, sok v lásce, ale tak song
1: ponožka,
0: pro vás.
1: Jo, sok.
0: Ty buď sticha, už ti vypnu ten mikrofon.
1: Ponožka.
0: Ale chtěla jsem vám, našim posluchačům, taky říct, že my jsme jedna velká hudební familie. Tak We Are Family právě teď. Jsme Hit Radio. A teď si pište fakt, co byste chtěli zahrát, jo?

0: Feels like I'm falling in love, Coldplay, 11:45. Hezké dobré dopoledne. Normálně mi ségra volala a plakala mi do telefonu. To bylo tak hezký, když někoho jen tak překvapíte, aniž by to ta druhá polovička čekala. Tak tohle přesně můžeme udělat i my tady pro vás. Napište si na 777-937-777, koho chcete pozdravit, komu chcete udělat radost, co dneska vaříte, baštíte, a k tomu nám napište song, který byste rádi slyšeli, tak jako to udělala tady naše posluchačka. Zdravíme rádio, nebo zdravíme Hit Radio, prosím o zahrání písně od Marka Ztraceného pro moji milovanou ženu Peťulku, od manžela Milouška. Dneska máme hovězí gulášek, tak tam bude, koukám, veselo. Tak určitě Máru Ztraceného zahrajeme. Taky tady píše Lenka, ahoj Leonko, moc tě zdravíme, prosím zahraj cokoliv od Marka Ztraceného. Těšíme se na leteckou pláň. Normálně mi dneska ten mikrofon vemte od pusy. Každopádně bylo by to pro všechny posluchače a fanoušky Marka Ztraceného. Tak jo.
1: Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj.
0: Přesně tohle si dáme za moment. Marek Ztracený, dvě láhve vína, taky Poetika a nebo spousty další skvělý muziky. Napište si o ten váš song.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pokud chcete volat, volejte právě teď 800 937 937, hit na přání k vaření jenom podle vás. Volejte. 800 937 937.

0: Neskutečně pozitivní song Vanessa Amorós je Absolutely Everybody z éteru Hit Rádia. Hezké dobré dopoledne. A někoho z vás bychom rádi teď na telefonu. Halo, halo, kdo tam? Halo, halo. Boudo Budko, ozvi se. Dobře, bereme někoho dalšího, takže se ptám, koho teď máme tady. Hezkou sobotu. Halo, halo.
1: Halo.
0: No halo, jedeme živě.
1: Jedeme živě, děkuji. Jo, já jsem
0: si to vám
1: přepoznal, já děkuju.
0: Kdo tam?
1: Tady Gabriel, jedeme nahoru, tak jsme si chtěli něco takového na túru.
0: Ale Gabriel je strašně krásné jméno, já žádného Gabriela neznám.
1: No, vidíš to?
0: No, to je skvělý. A jaká je posádka v autě?
1: Mám tady brachu, synovce a ještě jednu holčinu.
0: A jak se jmenuje brácha? Taky Gabriel.
1: Ronald.
0: Hele, kluci, děláte si ze mě srandu teď.
1: No, neděláme.
0: Filipe, já mám normálně Ronalda, ne Kristiána teda, ale Ronalda a Gabriela právě teď v éteru. Já neznám žádnýho Ronalda a žádnýho Gabriela, kluci, vy jste hustý.
2: To je dobrá dvojka teda. RD, Ronaldo, Gabriel. A to je i taký fotbalový jméno, kdyby to spojili kluci dohromady, já vím, že to je Ronald.
0: Jo?
2: Ale kdyby to bylo prostě jako Gabriel Ronaldo. Novej
0: ty brďo,
2: fotbalista,
0: kluci, víš? Normálně nový fotbalista. Gabriel Ronaldo. Teď jsme vás tady nominovali.
1: Ale jako... Ne, nebudeme brát Kristiánovi slavu, to ne.
0: Dobře, ještě byste pak byli slavnější duo. Každopádně, kluci, co vám zahraju?
3: Max Verstappen.
1: Max Verstappen tady si koho? Na vás požaduje.
0: Koho? Česky na mě?
1: Uslyšeno.
3: Max Verstappen.
1: Max Verstappen, nevím, co to je.
2: To si myslím, nebudeme mít.
0: Hele,
2: tak samozřejmě
0: asi...
2: Leonka ví, že to je jeden z nejlepších závodníků Formule 1, ale tu skladbu tady nemáme určitě teda, to vím.
1: Wow.
0: Vy mi dáváte tak něco jiného.
1: Tak něco jiného, tyjo. Teď mě to, já jsem překvapený, že jsem se dovolal, takže...
0: To jsme rádi. Udělali jste nám lepší den.
1: Nahoru. Necháme to na vás.
0: Ježiš, to je úplně to nejhorší.
2: To máme nejlepší, viď?
0: To já nemám
1: takže
0: ráda.
1: Takže mám rád hory od Marka Ztraceného.
0: Teď Marka jsme teď hráli před chviličkou.
1: Mám rád hory? Ne, tak něco, počkej, to je to Marek Ztracený?
0: No, Marka jsme hráli, tak něco jiného. Co ještě rádi posloucháte? Je to těžký, co takhle narychlo a ještě živě v éteru. Kluci, čas nám běží, tik-tak, tik-tak, tik-tak.
1: Dobře, dobře.
2: Ale tak hele, sorry, že mám rád hory, není Marek Ztracený, pozor, to je opět no, a Radeček.
0: To je opět a Radeček.
2: No, tak, no, takže to můžeme dát, to můžeme dát, já jsem to právě hledal.
0: Tak to dáme.
1: Dobrý, tak moc díky.
0: A pro koho to bude?
1: No, pro celou naši posádku, pro všichni, kdo poslouchají a jdou nahoru, no.
0: Kluci, vy jste od někud z Moravy, že?
1: Jasně.
0: Já to slyším. Každopádně díky za váš telefonát i za vaši energii, protože jste super. Prostě duo Ronald Gabriel, neskutečný. A díky vám znám konečně českýho Ronalda a českýho Gabriela.
1: Super.
0: Kluci, mějte se krásně. Užijte si dovču. Ahoj.
1: Čau.

0: Za 2 minutky 11:45. Stále hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Chtěli jste divokýho Billa, bude taky Pink, Rosé, Bruno Mars a jejich Apaté. Tady Anička z Českého Krumlova. Ahoj Leonko, prosím, zahrála bys nám pro naše dětičky, které dneska mají dětskou party oslavu narozenin. Apaté budeme grillovat a moc rádi vás posloucháme. Samozřejmě, že zahrajeme. No a ještě doplní David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Tohle všechno do pravého poledne a potom už se přehoupneme a bude krásné sobotní odpolko s Eterem. Nebo s Eterem, já jsem chtěla říct, s Hitrádiem. Filipe, pomoc! Mně to prostě dneska není souzeno, abych tady s vámi byla, abych si tady s vámi dneska povídala, protože se mi z toho zamotá jazyk.
1: Víš co, někde v jednoduchosti je krása, takže to zkus třeba shrnout do 3 vět.
0: To nejde, když tady máš SMSky od posluchačů a chceš vlastně splnit nejlépe to hudební přáníčko všem našim posluchačům, což prostě není v našich silách, takže to beru vždycky takovou namátkou. A když jsem chtěla říct Hitrádiem, tak řeknu s Eterem, no.
1: S Eterem to nevadí. Když si to vemeš, fotbalisti berou miliony, desítky milionů, miliardy a taky třeba někdy pokazej nějakou přihrávku a někdy nemají den, takže ty si to můžeš dovolit 100%.
0: To je
1: hezký. My tě to samozřejmě promineme a pust tam nějakou tu muziku, ať ať je dobrá nálada, ať tě nemusí poslouchat ty lidi chvíli.
2: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky. Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Olma olomoucké máslo za skvělých 24,90. Vepřová kýta bez kosti, kilo za bezkonkurenčních 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
6: Franto, což to zaskoupil?
7: Zavařovací hrnec.
6: A co budeš dělat?
7: V létě okurky, v zimě svařák.
8: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo-elektro.cz.

Second Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu je pravé poledne a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda patrně podpoří plošný zákaz mobilů a další elektroniky ve školách. Novela školského zákona pochází z dílny premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy. Kabinet ANO, SPD a motoristů by k ní měl na pondělní schůzi zaujmout kladné stanovisko. Jediný, kdo se v připomínkovém řízení postavil proti, je dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákonná regulace nadbytečná, protože školy mohou mobily omezit už teď ve svých řádech. Týden u moře sice pořád láká, nejnovější cestovní trendy ale favorizují takzvanou pomalou dovolenou. Lidé stále častěji vyhledávají dlouhé a klidné pobyty, které jim umožní poznat vybrané místo opravdu autenticky. Žebříčku měst ideálních pro tento styl relaxace aktuálně vládnou asijské metropole v čele s japonským Kyotem a Fukuokou. Skvělé body ale sbírá také Portugalsko. A pojďme také na fotbal, druhá porážka v rychlém sledu. Sparta v generálce na závěr soustředění v Rakousku po prohře s Bialystokem utrpěla debakl 1-5 s dánským Norčelendem. Českého vícemistra poslal v posledním přípravném utkání rychle do vedení Adam Ševínský. Třetí celek minulé sezony dánské ligy však skóre ještě do pauzy 3 góly otočil a po změně stránce prosadil ještě dvakrát. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Luhačovice budou slavit 90 let od získání statutu města. Při této příležitosti se proto uskuteční hudební gastrofestival. Těšit se můžete na desítky stánků s jídlem a večerní koncert Evy Burešové. Hlavní program oslav se uskuteční v sobotu 25. července na ulici Nábřeží.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Milé počasí tady pro vás máme. Podle předlohy Leony Děnděši bude proměnlivá oblačnost, ojediněle by jedné přechodny, také přehánky, takže pokud pojedete na výlet, vemte si deštníky, večer mohou být také bouřky, takže nenechávejte třeba prádlo venku, to by vám mohlo zmoknout, ale odpolední teploty až 30 stupňů Celsia, hlavně na Moravě.
2: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
6: Ráno jsme zvládli, dopoledne jsme zvládli, teď už vám přejeme krásné odpoledne a hlavně dobrou chuť, pokud právě obědváte. Před námi je spousty skvělých hitů, Nelly Furtado a nebo Queenie. Show must go on právě teď, tak hezkou sobotu.
2: Hit Radio Zlín.

0: Krásné sobotní odpoledne, Hit Radio stále s vámi. Doufám, že se máte krásně a nechte si chutnat, pokud právě obědváte. My tady pro vás máme tip na to, jak se vlastně nepohádat na dovolený. Plánujte společně, ale úplně jako reálně, jo? Žádný takový pohádkářství, ale reálně. Řekněte si předem rozpočet a co chcete dělat. Na to jsi docela odborník ty, Fildo, protože ty jsi taková chodící kalkulačka. Taky vyřešit křivdy předem. Není to ideální čas na to vyčítat si, co kdo o Vánocích řekl u tchyně, prostě nebo někde. Rozdělit si povinnosti, kdo zařídí ubytko, kdo vymění peníze a tak dále a tak dále. Ale hlavně spolu nebuďme, prosím vás, na těch dovolených non-stop, jo? A nečekejte, že Dovča napraví váš vztah, protože život není romantický film, ale takovej funny sitcom o 15 řadách.
1: No s tím rozpočtem sice si měla pravdu, ale většinou to skončí u toho, tak jsme na dovolený, ne? Tak si dáme za těch 25 euro ty špagety carbonara jako za 600 korun, samozřejmě jedna porce, to je strašný. A tak tady to je hezký v té uličce, jo, takže většinou ty plány o rozpočtu stejně jako nevycházejí. To by si člověk musel vzít hotovost,
0: ano.
1: Nesměli by brát karty, potom by to dodržel, jo,
0: je to tak.
1: Ale takhle je to bohužel taková trošku past.
0: Mám to úplně stejně, protože říkám, hele, tak jednou za čas si to můžem dovolit, prostě pojď. Tady, jak se říká, vyhodíme si z kopítka, takže možná to někdo z vás má podobně, dejte vědět. My vám posíláme další skvělou muziku.

0: A máme tady příběh, který napsal sám život. Ty bláho! Mladá paní z Anglie si zašla na záchod, protože jí bylo tak trošku špatně. Na tom není nic divného, ale ona tam porodila dvojčata? To vážně? Prý to byl děsný fofr a to ani nevěděla, že je těhotná, což mi přijde úplně úlet, že prostě žena neví, že je těhotná a ještě vlastně čeká dvojčata. Neskutečný. Každopádně nedokážu si tohle vůbec představit, nevím, jestli to chápete vy. Obě děti zdravé a úplně v pohodě, což je naprosto teda skvělý. Jen ona a manžel jsou asi malinko v šoku. No tak to se ani asi moc nedivíme, co si budem. Chuděrka ani si nestačila užít takové ty předporodní měsíce plné stresu, psychické, fyzické přípravy. I když možná, holky, my se teď budeme bát jít na toaletu, z každé naší cesty na toaletu. Co kdyby náhodou nám nedošlo, že třeba čekáme miminko, co?
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Zlín.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC/Čepkov.cz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf Resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf Resort Jezera. Golfjezera.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Sobotní odpoledne v proudu posloucháte Hit Radio, s vámi stále Lea, ale je nejvyšší čas si říct naslyšenou. Já se s vámi loučím pro dnešní den, těším se zítra v 7 hodin ráno, pokud možno buďte s námi na značkách. Posílám ještě pár skvělých hitů a potom už si ten den užijte podle svých představ, dělejte to, co máte rádi a pokud možno, tak zůstaňte samozřejmě na vlnách Hit Radia. Ahoj!
1: Hit Radio Zlín.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Zlá

0: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
1: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy u Provodova na Zlínsku, nedaleko kostela Panny Marie Sněžné se aktuálně teď šetří nehoda, osobní vůz tady srazil srnku. V ulici Příční ve Valašském Meziříčí, pozor, je tam olej na silnici, hasiči jsou na místě. Havárie osobního vozidla do dopravního značení se šetří také nedaleko Huštěnovic. Žlutava na Zlínsku, pozor, kvůli motokrosu Žlutava aktuálně počítejte se sportovní akcí a s tím samozřejmě souvisí řada omezení. Dále u Lutkovice na Zlínsku kvůli festivalu pod přehradou Lutkovice místem projedete, ale se zvýšenou opatrností, je tam omezení v délce asi 2 kilometrů. Ode mě vše, co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
4: Hotovo!
5: Hotovo!
4: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
6: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům a dneska bychom chtěli poděkovat Michalovi. Dobrá práce, Michale!
7: Rudolf Lešení CZ.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva linkové autobusy s cestujícími se srazily dnes okolo 9:30 u Olexovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo asi 40 lidí, z toho 9 má zranění středně těžká a těžká. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, je uzavřená. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat, proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
10: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
9: Kromě toho také desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců. Palestinské vězně mají střežit krokodýly. Plánuje je k ostraze vězněných palestinců využít izraelský ministr vnitřní bezpečnosti. O záměru informují izraelská média s tím, že vláda už udělala první krok, který by takové využití krokodýlů umožnil. No a tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4, 6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klarou Tausonovou z Dánska. Ta zdolala naši Sáru Bejlek.
0: Tak přátelé, pokud se chystáte dnes odpoledne ven, počasí vám bude přát, čeká nás příjemná letní sobota s teplotami kolem 28. Obloha je většinou polojasná, odpoledne se místy může zatáhnout, ale výjimečně není vyloučená i krátká přeháňka, ale většinu dnes si užijeme bez deště. Foukat by mělo jen slaboučce, takže ideální počasí na výlet, koupaliště nebo posezení s rodinou a s přáteli.
8: Hit Radio Zlín.
0: Pár příjemných hitů, pár zajímavostí, hlavně skvělá sobotní nálada. Přesně tak bude vypadat i další hodina našeho odpoledního vysílání na vlnách Hit Rádia Zlín. Ať už jste na cestách, na zahradě, nebo si jen užíváte zasloužený odpočinek, jsem moc ráda, že jste s námi. Tak si dejte něco dobrého, zesilte rádio a pojďme si společně užít další porci té nejlepší muziky. Krásné sobotní odpoledne.

fotka. Včera můj přítel přišel z hospůdky a byl úplně rozčarovaný, co se to z fotbalu stává za obrovský světový, jako kdyby rádoby celebritový koncert. Byl z toho tak jako, že to s chlapama v hospůdce probírali, že jako není to úplně jako košer, hot business. Prostě ta poločasová přestávka, skoro půlhodinová, by se totiž měla proměnit v pořádnou hudební show ve stolu slavného Super Bowlu. Takže zatímco jedni budou rozebírat offsidy a penalty, druzí budou hodnotit kostýmy, choreografii a zpěváky. Asi tak to prostě dopadne. Každopádně, ať už budete fandit komukoliv, přejeme jediné, ať je finále plné krásných gólů, emocí a hlavně bez infarktového rozstřelu na penalty.

0: Úžasný hit, krásná vzpomínka, dnes už rozpadla kapela Arie, Man on the Moon na vlnách Hit Rádia Zlín. Krásné sobotní odpoledne, i když krásné, teď jsem říkala, že máme být bez deště podle Rosníček a dívám se tady u nás na Mlacové, kde sídlí vaše Hit Rádio Zlín, se jako zatáhlo, mám pocit, že jsem slyšela i hrmění, hele, já fakt už za to neručím, prostě radši mrkněte z okna a víte sami, jak je, jo, to bude asi nejjednodušší. Pojďme na další téma. Já se vám musím s něčím svěřit, protože děje se mi to docela pravidelně. Já jsem z toho jako fakt, jako dávám si vždycky tak strašně záležet, jo. O co jde? Vyjdete z obchodního centra, v jedné ruce nákup, v druhé mobil a najednou si říkáte, tyjo, kde jsem vlastně zaparkovala. Úplná výzva, to je vždycky na Čepkově, u nás ve Zlíně. Jo. Vždycky si říkám, Moni, pamatuj si, je tady tohle, jo, tady je toto auto, tady jsou košíky, tady parkuje tvůj miláček čtyřkolovej. Vylezu a tyjo, bludiště. Říkám si, ne. Už se mě dokonce jednou stalo, že jsem se dobývala úplně do stejného auta, ale nebylo samozřejmě moje, jo. Takže, pokud to máte taky, tak, třeba jste si udělali dneska výlet schladit se někam do nákupáku, mě by jako docela zajímalo, kolikrát už jste hledali svoje auto déle než samotné nákupy. Klidně mi písněte na WhatsApp 6113 1305, nenechte mě v tom, podělte se.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz, sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Nádherná spolupráce profesor Green a Emily Sander, ona je chytrá diazín ve 13.31. Já jsem se vás před chvíličkou ptala, jestli jste někdy po nákupu v supermarketu marně hledali svoje zaparkované auto. A podle vašich zpráv, a vy jste naprosto skvělí, v tom rozhodně nejsem sama. Zdravím Janču ze Zlína. Šla jsem sebevědomě na parkoviště, jenže až po 10 minutách jsem si uvědomila, že jsem dnes přijela autobusem. Janí, hrozně ti rozumím. Zdravím Petra z Uherského Hradiště. Čau Mončo, půl hodiny jsem hledal auto před obchodem. Nakonec mi manželka připomněla, že jsme přijeli jejím autem. Výborně, taky se v tom nacházím. Zdravím Lenu z Kroměříže, mačkala jsem tlačítko na klíčku tak dlouho, až začalo blikat cizí auto. Majitel na mě koukal dost nedůvěřivě. Leni, zdravím. Zdravím do Otrokovic Marťase, zaparkoval jsem v modré zóně parkovacího domu. Hledal jsem v červené a pak zjistil, že jsem celou dobu o patro výš. Marti, taky to znám, ano. Tak vidíte, nejsem v tom sama. Nejsme v tom sami a jestli dnes vyrážíte na nákupy, máme pro vás jednu radu. Než vyrazíte s plným vozíkem do obchodu, zkuste si zapamatovat, kde stojíte, nebo si to raději vyfoťte. Může vám to ušetřit pořádnou procházku po parkovišti a to přesně radí i Mirka. Zdravím do Brumova Bylnice. Já když vidím, že parkoviště je velké a nepřehledné, já si fotím hlavně body, abych auto milované našla. Přesně. A děkuju za tu radu. To je docela dobré. Takže budu mít zasekaný mobil parkováním. Ale co se, no, když to není v hlavě, tak holci musíme pomoct.

perfektní rodinný den. A pozor, slovo perfektní berte s rezervou. Protože pokud jste dnes ráno hledali klíče, jedno dítě nemohlo najít druhou ponožku, pec nedl svačinu, někdo se pohádalo, poslední jogurt, gratuluju, jste naprosto a úplně normální rodina. Právě o tom dnešní světový den, rodinný den je. Ne o dokonale prostřeném stole, dokonale uklizeném bytě nebo dokonale poslušných dětech. Takové rodiny, co si budeme, existují maximálně v reklamách, takže buďte úplně v klidu. Perfektní rodinný den nám má připomenout, že nejvíc

0: co je prostě být spolu. To je prostě nejvíc. Čas běží jako bláznivý a pokud řešíte nějaké krize, hádky mezi sourozenci, děti vám už lezou po hlavě, i to jsou vzpomínky, kterým se budeme za pár let smát. Takže já vám přeji od srdce krásný, perfektní rodinný den, takový, který nebude perfektní, ale bude váš.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
2: A s kódem KFC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Zlín.
4: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
1: Hit Rádio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Krásnou sobotu, za chviličku, přesně za 2 minuty bude 14 hodin. David Tračák už je nachystaný s čerstvými informacemi. Mimo jiné se podíváme na zítřejší den. V Česku totiž hrozí v neděli silné bouřky. Podrobnosti za chvilku. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, na trase Hulín-Fryšták. Pozor, je tady havárie osobního vozidla do svodidel, je to nedaleko vyhlídky na Fryšták. Dále Žlutava, pozor, motokros Žlutava tam aktuálně probíhá, s tím souvisí řada omezení. Dále u Lutkovic na Zlínsku v délce asi 2 kilometrů je řada omezení kvůli festivalu pod přehradou Lutkovice. V ulicích Vavrečková 70. a 20. ve Zlíně je komunikace dočasně stále uzavřená, probíhají tam odklízecí práce, odklízení následků požáru. No a v ulici Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti kvůli jarmarku je řada omezení, tak s tím prosím také počítejte. Hlavně dávejte na sebe pozor. No a co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05. Přeji vám za celý tým Hit Rádia Zlín šťastnou cestu.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
3: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Mladé sportovní talenty čekají v Pardubicích lepší podmínky. Připravuje se totiž rozsáhlá modernizace venkovního sportoviště, sportovního gymnázia. Pokračuje radní Josef Kozel.
4: Můžeme výrazně zmodernizovat celý venkovní areál a předpokládám, že bude sloužit nejen studentům školy, ale i dalším sportovním aktivitám. Nová sportoviště vytvoří kvalitní podmínky pro každodenní trénink i pořádání sportovních akcí a představuje investici do budoucnosti mladých talentů v našem kraji.
3: Celkové předpokládané náklady se vyšplhají na 37 milionů korun. Bouřka se silným větrem si v pátek večer vyžádala evakuaci přibližně 20 lidí ze 4 objektů v okolí hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dnes ráno se do nich mohli vrátit. Hasiči rozsáhlý požár výškové budovy se sklady a kancelářemi likvidují 10. dnem. No a nováčka první ligy Artis Brno posílil švédský fotbalista Adam Karlén, který přišel z nizozemského klubu Excelsior. 26-letý hráč je podle klubového webu typickým defenzivním záložníkem. Může nastoupit také ve středu obrany.
0: Jdeme na počasí, u nás ve Zlínském kraji je polojasno, teploty 25 až 28 stupňů, zítra nás čeká zatažené nebe a 24.
1: Hit Radio Zlín.
0: Je před námi další hodina našeho sobotního odpoledního vysílání a já jsem moc ráda, že ji trávíte právě s námi. Venku je krásně, léto je v plném proudu a já mám pro vás další porci skvělé muziky. Samozřejmě pár pikošek i dobré nálady. Tak ať už jste doma na cestách nebo si užíváte pohodu někde u vody, zůstaňte s námi. Přeji vám krásné sobotní odpoledne, jedeme dál. Jsem Monča.

Hodně silný hit, zůstaň tu se mnou, Zasny s kapelou Kryštof, 9 minut po 14. na vlnách Hit Rádia Zlín. Léto je tu a já musím říct, že je hodně luxusní, aspoň co se týká počasí, drinky lítají vzduchem a taky samozřejmě lehčí jídlo, no a taky bombastické jídlo meloun. Ten hraje prim. A teď otázka. Umýváte si meloun, než zakrojíte? No, je to zvláštní. Jablíčko, broskve, meruňky umyjeme automaticky, ale meloun? Ten často putuje z kufru auta rovnou na stůl, jenže právě na jeho slupce můžou být bakterie z přepravy nebo z obchodu. Já to vůbec teda jako netušila, nikdy jsem meloun nemila. Ale teď je s tím takové hodně halo, že vlastně je to logické, jo. Takže až se pustíte do letní hostiny, prý se množí i nějaké střevní jakože muribundusy právě tady z tohohle, že zakrojíme a rychle a vůbec jako neuvědomujeme, když zakrojíme, tak si kolikrát zakrojíme i do našich střev, jo. Takže než se do toho melounu nádherného šťavnatého pustíte, raději mu dopřejte krátkou koupel, určitě nebude protestovat a naše zažívání taky ne. Dobrou chuť a frčíme dál. Hezkou sobotu s námi.

0: taky krásný, poctivý hit. Už má několik let, ale pořád se hodně krásně poslouchá. Dejdou, 18 minut po 14. Jak to máte s neznámými čísly? Zvedáte je, nebo normálně neznámá čísla nezvedáte? No, taková malá rada jen mezi námi, aspoň v pátek to zvedněte. Každý pátek odpoledne udělejte raději výjimku. Můžeme vám totiž volat my a během pár jednoduchých otázek můžete vyhrát až 10 000 korun na Tanka kartu. A to už stojí za jedno. Haló, nemyslíte? Přesně to vás čeká celé léto na Hit Rádiu, tak hlavně v pátek berte telefony, možná bude na druhém konci právě plná nádrž. Podrobnosti najdete i na našem webu. Za chviličku Train, taky Fergie nebo Xindl X, hrajeme hity.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
8: To je 45 prodejen na jednom místě.
7: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
8: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
7: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
8: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
7: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
8: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
7: nc.cepkov.cz
4: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Single X, hit Dovolená. Ne nadarmo se říká, že život je jako horská dráha. A možná se to někdy stalo i vám, najednou se ucitneme v těžké životní situaci a nevíme, na koho se obrátit nebo kde začít hledat pomoc. A právě s tím chce nově pomoci Zlínský kraj. Ve Zlíně otevřel centrum Žluté dveře, které lidem nabídne základní orientaci v sociálním systému a poradí, kam se obrátit podle jejich konkrétní situace. Takže každá situace má řešení. Centrum sídlí v přízemí budovy 22 v bývalém areálu Svitu na ulici Bati a otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. No a díky bezbariérovému přístupu a samozřejmě poloze nedaleko vlakového i autobusového nádraží je snadno dostupné prostě opravdu pro každého. No a cílem je, aby se potřebná pomoc dostala k lidem co nejrychleji a nemuseli složitě hledat, kde začít. Takže pokud náhodou máte takový trošičku třeba temnější dny, nebojte, řešení se vždycky najde ve Zlíně centrum Žluté dveře. A teď už si dáme překrásný den a nádherné rokové pohlazení kapela U2. Jsme Hit Radio Zlín.

0: pohodovou sobotu. Jestli si říkáte, že do plavek už to letos nestihnete, tak mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Dobrá je, že na Rusavě se o víkendu běží noční běh. Špatná? Někteří závodníci tam poběží klidně 12 hodin. Čekají je 5-kilometrové okruhy po sjezdovce i lesích krásných hostinských vrchů. Ale nebojte, pokud nejste maratonský typ, můžete si zaběhnout jen jeden 5-kilometrový okruh. Tak co říkáte? Dáte si těch 5 nebo raději 5 kopečků z mrzky a filmem s bramburkama? Schválně, na co myslím já.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Olma olomoucké máslo za skvělých 24,90. Vepřová kýta bez kosti, kilo za bezkonkurenčních 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Všude zdejší, všude je fajn.
15: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: aktuálně teď šetří nehoda dvou osobních vozidel. Policie je na místě. Dále na trase Hulín-Fryšták se došetřuje havárie osobního vozidla do svodidel. Dále Žlutava kvůli sportovní akci Motocross Žlutava počítejte s řadou omezení. To samé kvůli festivalu pod přehradou Lutkovice na silnici u Lutkovic na Zlínsku v délce asi 2 kilometrů. Je to tam sízné, ale se zvýšenou opatrností, jsou tam lidé na vozovce. No a v ulicích Vavrečkova 70. a 20. ve Zlíně je komunikace stále dočasně uzavřena, probíhají tam stále odklízecí práce. Pokud vás mám na cestách, buďte opatrní, dobře mi dojeďte. No a co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
2: Kop. Všechno dobré.
3: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
4: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Důchodci se změny vzorce na výpočet zvyšující penzi prozatím nedočkají. Počítal s ní návrh novely zákona o důchodovém pojištění. Proti se ale postavilo ministerstvo financí. Vláda tak v pondělí projedná pouze navyšování penzí pracujícím důchodcům a starším seniorům. Moravskoslezský kraj se přizpůsobuje klimatickým změnám. Finančně podpořil celkem 33 projektů, které přispívají k přizpůsobení se na nové podmínky podnebí. Kam peníze zamířili, řekne jeho mluvčí Nikola Birklenová.
8: Moravskoslezský kraj rozdělil celkem 10 milionů korun na projekty krajských škol, nemocnic a dalších organizací. V jejich areálech tak přibyly květnaté louky, mladé stromky, trvalkové záhony, přírodní učebny, zelená střecha a fasáda nebo taky retenční nádrže na dešťovou vodu.
7: Kraj v této podpoře pokračuje a nabízí dalších 10 milionů. Zoo Brno hledá uprchlého jeřába daurského, který z nezasíťovaného výběhu uletěl ve středu. Prosí lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby jej vyfotili nebo co nejlépe natočili a záznam poslali do zoo.
9: Fotbalový servis.
7: Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23 hodin našeho času v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Oba celky se vzpamatovávají z hořké porážky v semifinále. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turnaje před 4 lety. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách.
0: A jdeme na počasí, u nás ve Zlínském kraji se to bude hodně proměňovat, dokonce už rosničky avizují lokální přehánky nebo bouřky, teploty 26 až 29. Dnešní noc má být zpočátku ještě na řadě míst zvětšená oblačnost, postupně polojasno, kránu jasno, nejnižší teploty 17 až 14. No a neděle, ta nabídne zataženou déšť a 24.
5: Hit Radio Zlín.
0: Krásné sobotní odpoledne, možná na dovolené, možná na zahrádce, možná za volantem, možná s někým, koho milujete. 4 minuty po 15. hlavně taky s námi. Ladí vás vaše Hit Radio Zlín, moje maličko, zdraví Monča. Co nás čeká? Samozřejmě příval skvělé muziky a na úvod si dáme to nejlepší. Krále popu, Michael Jackson.

Říká se, a je to pravda pravdoucí, že pes je nejlepší přítel člověka. Prostě stoprocentní ryzí láska, to vám nikdy člověk nemůže dát. A v přerovském útulku ty dokazují, že někdy stačí úplně obyčejná procházka, aby si člověk našel přítele na celý život. Od dubna tam můžou dobrovolníci venčit pejsky a zájem je obrovský. A co je nejkrásnější? Že někteří pejsci si během těchto procházek získali nové páničky a našli svůj vysněný domov. Každý pejsek v útulku čeká na jednu jedinou věc, až si pro něj někdo přijde. Takže až příště půjdete na procházku, možná se z ní vrátíte už ve dvou. No a my si teď dáme další skvělý hit, Taylor Swift.

Krásnou sobotu a schválně, kdy jste měli naposled kaviár? Možná si po svém kaviáru představíte slavnostní tabuli, luxusní restauraci nebo filmové milionáře. Pravdou ale je, že tahle delikatesa má za sebou opravdu dlouhou historii a už po staletí patří mezi nejvyhledávanější lahůdky světa. A právě dnes je den kaviáru. Ten nejcennější kaviár pochází z jeseterů a je ceněný pro svou jemnou chuť, náročnou výrobu a možná teda i cenu. A teď malá otázka na vás. Ochutnali jste někdy pravý kaviár? Nebo je to pochoutka, která na vás teprve čeká, až vyrostete, tak si koupím pravý kaviár. Ať je vaše odpověď jakákoliv, třeba právě dnešek je skvělou příležitostí dozvědět se o této světově proslulé delikatese něco nového a klidně mi písněte WhatsApp 611 13 13 05, jak to s tím kaviárem je právě u vás.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Hit Radio. Když si podstupujete

s vaším hit rádiem. Takhle zní léto s hit rádiem. Jenom hity. Hit rádio.

kalendáři 18. červenec, den kaviáru. A já jsem se ptala, jestli jste už někdy kaviár ochutnali opravdu ten pravý, a nebo to znáte jenom z filmu o tajných agentech. Posluchačka Janča z Uherského Hradiště píše: ahoj Mončo, pravý kaviár jsem ochutnala jednou na dovolené. Byla to zajímavá zkušenost, ale upřímně, stejně si nejvíc pochutnám na čerstvém chlebu s máslem a domácí pomazánce. To je pro mě ta největší dobrota. Janinko, díky moc. Je to pravda, čerstvý chlebík, že jo, s pažitkou nebo s redkvičkou. No a ještě tady třeba Míra ze Vsetína, zdravím do Vsetína. Ahoj Monču, já se přiznám, že jsem pravý kaviár ještě nikdy neměl. Vždycky jsem si říkal, že to jednou zkusím, ale zatím jsem se k tomu nedostal. Třeba se jednou naskytne příležitost a zjistím, jestli je opravdu tak výjimečný, jak se o něm říká. Miri, doufám, že určitě, až vyrosteš, ochutnáš i pravý kaviár.

0: schválně. Napište mi, jak to máte s Dovčou a prací vy.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získej

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Franto, což to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec.
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák.
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
6: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz, sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Úžasná Kateřina Maria Tichá, byt 66, nám uzavřel další hodinu sobotního vysílání na vlnách Hit Rádia Zlín. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, Žlutava na Zlínsku, kvůli motokrosu Žlutava, s tím samozřejmě souvisí řada omezení, počítejte prosím. S tím dále u Lutkovic, v délce asi 2 kilometrů je festival pod přehradou Lutkovice, místem projedetele se zvýšenou opatrností, také je tam řada omezení a v ulicích Vavrečková, 70. 20. ve Zlíně, komunikace stále dočasně uzavřena, stále tam probíhají odklízecí práce kvůli následků požáru. Ode mě vše, dávejte na sebe pozor a co se děje na cestách, klidně pište nebo posílejte hlasovky a to na náš WhatsApp 601 13 13 05. Přeji vám za celý tým Hit Rádia Zlín šťastnou cestu.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Hotovo!
5: Hotovo!
4: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
6: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům a dneska bychom chtěli poděkovat Michalovi. Dobrá práce, Michale!
7: Rudolf Lešení CZ.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Myslí si to drážní inspekce. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. Češi navštěvují lesy často a rádi, prokazují to i průzkumy. Jen loni tam zavítalo alespoň jednou za měsíc 65% obyvatel Česka. Nezůstávají ale jen u procházek. Rádi si tam také něco nazbírají. O jaké plodiny jde, řekne za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
10: Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostrožiny, brusinky a bezvinky. Na jednu sbírající domácnost připadá 6,2 kg hub za rok. Ostatních plodů se nazbírá méně.
9: Lidé chodili pro lesní plody a houby nejčastěji do lesů v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. No a česká volejbalistka Helena Grozer posílila Panionios Athény. V 37 letech si vyzkouší další zahraniční angažmá. Dlouholetá reprezentační opora na postu smečařky působila na klubové úrovni v Itálii, Turecku, Rusku, Polsku, Číně, ve Vietnamu a naposledy v Portoriku.
0: A jdeme na počasí. U nás ve Zlínském kraji se to hodně proměňuje. Chviličku mraky, chviličku sluníčko, dokonce někde jsou i lokální přehánky nebo bouřky. Později večer začnou pak srážky ubývat. Teploty jsou ale stále vysoké, letní 26 až 29 stupňů. Dnešní noc má být oblačná, polojasná, kránu skoro jasná, s teplotami 17 až 14 stupňů. No a neděle propršená s maxima kolem 24.
8: Hit Radio Zlín.
0: Doufám, že si dnešek užíváte naplno, jestli právě odpočíváte, jste na výletě nebo obracíte na grilu špátou klobásku, mám pro vás skvělou zprávu, s námi určitě nic nepřipálíte, udělejte si pohodlí, nalejte úsměv a pojďme společně pokračovat v krásném sobotním odpoledni. Já jsem moc ráda, že jste s námi, jsem Monča a na úvod vám posílám fešáka s čokoládovým pohledem Bruno Marse.

Ano, luxusní divočina, nová zpěvačka kapely Linkin Park na vlnách Hit Rádia Zlín. Pojďme se ještě vrátit k tématu, který jsme nakousli na konci minulé hodiny. Bavila jsem se o tom, že pokud si berete dovču, nejedete na dovolenou, je

absolutní zákaz, že zaměstnavatele nesmí obtěžovat své zaměstnance. Píše mi Petě z Uherského Hradiště, ahoj Mončo, já jsem offline, telefon zapnu jen večer kvůli fotkám, kolegové už vědí, že když mám dovču, tak opravdu odpočívám. Peti, dobře děláš, zdravím do Zlína Martina, já si říkám, že nebudu pracovat a pak stejně po snídani otevřu notebook jen na 5 minut a najednou je poledne. Přesně, Marti, proto notebook doma. Lenda z Kroměříže, manžel je na dovolené, ale jeho telefon evidentně ne, pípá častěji než cikády v Chorvatsku. Zdravím taky do Kromců a ještě třeba tady z Valašského Meziříčí, pozdravím Radka. Já telefon určitě neberu, když jsem na dovči, jsem tam pro rodinu, práce počká. Tak to je skvělý zdravý přístup. Díky moc, že jste si udělali čas, píšete na WhatsApp 611 13 13 05, no a my popojedeme v pohodové, skvělé muzice Ideál na vlnách Hit Rádia Zlín.

0: si užijte léto naplno, ať už kulturně, nebo protančete krásné noci, anebo prokoukejte zajímavými snímky. My to ve Zlíně máme téměř za rohem, jinak celý program najdete na webu Živý Zlín. My si za chviličku dáme hit blízko kapely Poetika, taky zavzpomínáme. Posílám Headway s Bedem Hit Rádia Zlín.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc.cepkov.cz.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
4: A s kódem KFC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

7 litrů vody, každý den 2 kilometry pěšky. Přesně tolik je ochotná udělat jedna žena z Plzně pro ptáky a veverky, kteří v letních vedrech hledají každou kapku vody. Mě ten příběh úplně dostal a víte co, připomnělo nám to, že pomáhat nemusí stát tisíce korun. Někdy stačí obyčejná miska s vodou před domem nebo na zahradě. Možná si řeknete, že je to maličkost, jenže právě takové maličkosti mají často ten největší význam. Tak schválně. Já jsem šla třeba na procházku u nás na Machové s naší Fanečkou Lunou a byla jsem úplně, my tam máme totiž udělanou takovou krásnou stezku už od covidu mezi polem a teď tam naše obec vybudovala i taková krásná pítka pro ptáčky a je to fakt nádherné, jo, protože co si budem, vedro, voda vzácná, kapku, aby člověk pohledal a je krásné, že někdo to prostě vzal takhle za své, nabalí si petkama vody a prostě chodí takhle po přírodě a nalívá do mističek. Schválně. Napadlo vás to někdo nebo pomáháte přírodě vy? Máte doma pítko pro ptáčky, necháváte vodu pro ježky nebo děláte něco jiného? Protože opravdu ruku na srdce, já jsem tak šťastná, že ještě vidíme volně žijící zvířátka, ptáky, srnky a já si myslím, že pokud takhle ještě žijeme v souladu, tak ten

Léto je v plném proudu a nejen my hledáme ve vedrech trochu stínu a osvěžení. Stejně jsou na tom i zvířata, ptáci, ježci nebo třeba i včelky a motýly. Někdy přitom stačí opravdu maličkost. Miska s vodou na zahradě, pítko na balkóně nebo pár květin, které potěší opilovače. A právě proto se vás dnes ptám, jak pomáháte přírodě vy. Píše Alenka z Kroměříže, ale díky moc. Ahoj Mončo, na zahradě máme už několik let pítko pro ptáčky, pravidelně doplňujeme vodu, je krásné pozorovat, kolik jich během dne přiletí i z vnoučky a v létě necháváme misku s vodou i pro ježky, máme vždycky takové prázdninové plnění misiček, to je hezky, ale moc zdravím a zdravím i samozřejmě vnoučky, které máš na hlídání. Zdravím taky Peťu ze Zlína, my jsme na balkoně zasadili květiny, které mají rády včely a motýly, člověk ani netuší, kolik hmyzu to přiláká, samozřejmě máme připravenou i misku s vodou, když jsou horké dny. Peti, díky moc a ještě zdravím paní Marušku z Valašského Meziříčí. Čau Mončo, u nás na chalupě necháváme vždycky kousek zahrady trochu divoký. Maruško, přesně to, já mám i na Machové na zahradě, ano, můj přítel vždycky říká, tohle je pro včelky. Nekosíme všechno najednou, aby měli úkryt motýli, čmeláci i ježci a když je velké sucho, doplňujeme vodu nejen ptáčkům, ale i ostatním zvířátkům. Tak to je krásné, díky moc za váš čas, že jste napsali na WhatsApp 611 13 13 05. Za chviličku si hodíme anděl.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
4: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
6: Matracezahubičku.cz.
4: Hit Radio Zlín.

0: 17. hodina je tady, jdeme na aktuální servis. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, Žlutava na Zlínsku, kvůli motokrosu počítejte s řadou omezení. To samé platí taky u Lutkovic na Zlínsku, je tam festival pod přehradou Lutkovice a dále v ulicích Vavrečková 70. a 20. ve Zlíně. Komunikace je tam stále dočasně uzavřena, probíhají tam odklízecí práce, odklízení následků požáru. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
2: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva autobusy s cestujícími se srazily dopoledne u Olexovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Hlavní spojnice mezi Brnem a Znojmem byla 5 hodin uzavřená. Dopravu pak na místě řídili policisté Kyvadlově. Ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Uvádí to server Seznam zprávy. Z ministerstva vnitra odcházejí dva z autorů dokumentu. Údajným důvodem je i finální podoba zprávy. V pondělí projedná vláda. Ve městech přibývá aut a s nimi i problémy s parkováním. Liberec si proto nechá zpracovat novou analýzu a návrh koncepce, které mají ukázat, jak parkování ve městě řešit do budoucna. To potvrzuje i náměstek primátora Adam Lenert.
3: My jsme se inspirovali v jiných městech jako Olomouc, Brno a chceme prostě vytipovat všechny parkovací plochy, které teď na vytipovaných územích máme. Je to vlastně celé centrum města, sídliště, tak aby jsme zjistili, kolik máme legálních a nelegálních stání.
2: Výsledky analýzy by Liberec měl mít k dispozici v příštím roce. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23 hodin našeho času v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turnaje před 4 lety. Dá se očekávat, že trenéři sáhnou ke změnám v sestavách.

0: jasno, nejnižší teploty 17 až 14 stupňů. No a neděle, tak ta bude hodně propršená s teplotami kolem 24.
1: Hit Radio Zlín.
0: Je tu další pohodová hodinka našeho vysílání. Já mám teď něco speciálního pro malé i velké posluchače. Teď tu pro vás a vaše děti mám jednu tajemnou pozvánku. Za malý okamžik připravte si fantazii, otevřete uši do kořán a nechte se na malou chvíli vtáhnout do světa, kde je možné úplně všechno. Zůstaňte s námi, já jsem Monča, máme 3 minuty po 17. a fajn sobotu.

Je vynikající, tady Swims, Bad Dreams, 10 minut po 17. No a teď tu pro vás a hlavně vaše děti mám jednu tajemnou pozvánku. Určitě budete se mnou souhlasit, že jakmile se setmí, tak hrady mají úplně jinou atmosféru. Chodby potemní, po nádvoří se rozsvítí pochodně a člověk se najednou připadá jako ve středověku. Přesně to můžete zažít už dnes, 18. července, na našem hradě v Malenovicích. Čeká vás totiž noční prohlídka, ohnivá show, šermíři i bohatý program na předhradí. Tak pokud máte rádi historii, s trochou tajemna a záhad, rozhodně si tenhle letní večer nenechte ujít. Startuje se už v 19 hodin.

0: Musím vám říct, že tenhle způsob léta se mi zdá naprosto mňamozní. Je nádherná, ty teploty 35, 40, jako nebrblejte, už to slyším, jo, jo, kdyby tak zapršelo, trošku chladu, já jsem spocená, čtyřikrát se za noc sprchuju, přes den tak pětkrát, hele, nechudrujme, protože kdyby zase pršelo, jak bylo minulý léto, což mi připomněla jedna známá, tak zase se hudrovalo, že co je to za léto, teď furt leje, teď je zima, no a k létu samozřejmě patří, kromě melounu, který už jsme dneska probrali ve vysílání, že doufám, že ho taky umýváte, než ho rozkrojíte. No tak k tomu samozřejmě patří i zmrzka, zmrzlinka. No a schválně, jakou máte nejradši? Ne všechny zmrzliny totiž chutnají po vanilce nebo čokoládě. Dali byste si třeba humrovou, nebo česnekovou, nebo wasabi, nebo pivovou? Schválně mrkněte na Facebook Hitradia Zlín, kterou z těch příchutí byste si troufli ochutnat. A některé mají i fajn tvary.
1: Hotovo?
2: Hotovo.
1: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
3: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům a dneska bychom chtěli poděkovat Michalovi. Dobrá práce, Michale.
4: Rudolf Lešení CZ.
5: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
4: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

brání prakticky jako nejlepší, abyste obohacovali náš systém v práci u víkendu, tak přátelé, 17.30, ano. Léto má své kouzlo, léto je v plném proudu a každý z nás ho má rád trošičku jinak. Někdo si bez něj neumí představit koupání, první lásky, jiný nedá dopustit na večerní grilování, výlety, zmrzku, nějaké hot drinky a právě proto mám dnes pro vás jednoduchou otázku. Co je pro vás tou pravou vůní nebo chutí léta? Je to čerstvě posekaná tráva, opalovací krém, Nubian, ten já miluju. Meloun, špekáčky na ohni nebo třeba babičina bublanina. Napište mi, pojďme společně zavzpomínat na to nejhezčí, co k létu patří, co třeba z dětství máme po celou dobu i takhle v dospělosti. WhatsApp 601 13 13

opalovacím krému nebo čerstvě utržených jahodách. Ano, to jsou takové právě ty malé okamžiky, které nám zůstávají od dětství v paměti a dělají léto létem, protože upřímně člověk se tak nějak možná i vědomě vrací do toho období dětství, protože tam bylo všechno v pořádku, bylo to krásné. No a mě zajímalo jedna jednoduchá otázka, co je pro vás tou pravou vůní nebo chutí léta? Do našeho WhatsAppu přiletělo několik zpráv, já moc zdravím paní Jitku z Uherského Brodu. Pro mě je léto vůně posekané trávy, Mončo, a babičina třešňová bublanina. Když tohle cítím, vím, že prázdniny jsou tady a vrací se mi dětství. Ano, i to je přesně to, o čem mluvím. Zdravím i Romana ze Zlína. Za mě jednoznačně večerní grilování s přáteli, k tomu dobrá muzika, západ slunce a člověk se uvědomí, že ke štěstí toho vlastně moc nepotřebuje. Romče, díky moc. A ještě tady Terka ze Vsetína. Léto pro mě znamená pistáciovou zmrzku, bosé nohy v trávě a výlety na kole. To je moje dokonalá kombinace. Děkuji, děkuji moc za vaše zprávy do našeho WhatsAppu 601 13 13 05. Užívejte si krásné letní odpoledne, ať už jste kdekoliv, mějte dobrou náladu a zůstaňte i dál v naší společnosti, ve společnosti Hit Rádia Zlín. Za malou chviličku pokračujeme další skvělou muzikou. My

0: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Olma olomoucké máslo za skvělých 24,90. Vepřová kýta bez kosti, kilo za bezkonkurenčních 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
2: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz, sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Myslí si to drážní inspekce. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. V pražské zoo se narodilo 5 gepardích mláďat. Přestože jsou na světě už měsíc, podle zoologů stále procházejí kritickým obdobím. Matka se o ně ale stará ukázkově. Proč zoo zachvátila radost, řekne její mluvčí Filip Mašek.
11: Gepardi dnes patří mezi vůbec nejohroženější kočkovité šelmy planety. Ve volnosti jich dnes podle nejnovějších odhadů zbývá 6,5 až 7,5 tisíc jedinců. Takže každé odchované mládě považujeme za úspěch i naději pro celý živočišný druh.
10: Pro ilustraci, od roku 2020 klesl počet gepardů v evropských zoo o čtvrtinu. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4-6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klarou Tausonovou z Dánska, ta zdolala naši Sáru Bejlek. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Zpočátku bude polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
1: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
3: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: NC.cepkov.cz
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Rádio Zlín. Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
1: Franto, co jsi to zaskoupil?
2: Zavařovací hrnec.
1: A co budeš dělat?
2: V létě okurky, v zimě svařák.
3: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to! Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
5: No jo. Zas to musím řešit já.
6: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
6: Hit Radio.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc.cepkov.cz.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Hit Radio Zlín. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.